svetozna ta skupina One Republic. Jutze večer možete jich v hale při Solavie slyšet tam v ústupia v ramiku jich Europe, nie, From Europe with Love 2026. Tak im hoj, svetozna ta skupina v hale. Nic špatné, ale jsem hodně ještě raz krotka poladal, naže nejsou žádné tikety věce předáču, ale snadno ništu z vás již o tiket má asi koncert od One Republic UC Večov so, hale Lubičda. Kotru srbsku hudžbu smeče si Lubičda čač do sedmich. Nová doba a přesplní nám zaudža, když já ranko. Tež Mirčina Straubu slyším, potom zase jsme Jana Rejora slyšeli. A tohle je Anna Bickingec z Nova Sin Zalubona. Dvanač menšinu po šestřích je nitko dži dále ze skupinu Hannes. Se myslel zase tak úpraj Losty.

Nie, Schako, je pomročene budešinje, cilles minucom ročele dženca tež nie budu, ale desa desa sunca potom dola předreje. Najpožišo večer je one potom tež raz vône akter na nebiu, dženca vostanje sucho při maximálne 25 stopniach. Jutsiša nedžela, so pak dešti kojta záji, hač do popodnia vostanje tež pomročeno, ale večer bude zase svunčne. To šo při maximálne 23 stopniach, tu iš jutse jasne kvodnišo, ale no hej, tež raz nie je špatne. A kotre športové pokyvy máme za konce dženia vám Jan Rejone.

Ulica za sportuje, rozvrstume posvauje, mikrofon ja všimný mám, to mi ja šitko povedám. Bužno lada straunišťa, z kabiny čanu holiča, čorna dama pritkuče, vyšt ma hižo veruce.

0: Chirali, Chesse Derie Chirali.
1: Jednatka Bevastochka.
0: Jednatka Bevastochka, Jednatka Bevastochka. Všeklepana Monika, Všeklepana Monika, Monika, Monika.

Als Sport je te sprawe heswa respektivnie Kopainca, jutze jemenuce tak daleko. Finale svetuach mistrovstvo som je s Španičanami a Argentinčanami v uraje. Po viacač mesacu z rami nimale kujš džen a New Yorku pak so vun převedže tam maja s hubjenem povetrom probleme tučasnje. Lesnich vojnjo Kanadže a Minnesota dla maja vobedlerjo New Yorka tučasnje maski nosič, po možnost čistcova svoje domske abo bydlenje nic opuščič a tež povetrove filtre uživač. Tak daleko, kajž možno, tak Tagesschau na Instagramie pisa. Liča drestem, so so to, bod dženzniše osem za so polepši, a nevedra a spadki maja tež temperatúry tam trošku wokvodžič, hoco tam jenujce teledne tež je, respektívne bier, ale kotre vúskutky maja tute vúmenenia runie na mústve, na ich tréning, a kotre zmeja sa noh išče na jutrejšie finále, nie je dotal jasne. Prvný duel Tomasa Müllera se svojimi Vancouver Whitecaps přečivo novému starý v Americe Roberti Lewandowski je, kýž hraje odnitka tež v MLS podľa Chicago Fire, tu nie so znamenča odpraju, ale to si pri VM-finálu nemôže predstaviť. A Jensa vúra je sa tak a tak najprv raz bronzová medalia, najnevobľubovanýša rád CVVM, zvýda musvo na každopad, zavízda sa Jensa večer jednačich v Miamiu.

0: Zadkula.
1: Hač kepi, čapka abo cylinder. Bunželu radvorju verči so na bičturi radia Zadkule šitko vokvo tvojeho najrenšeho kvopuka. Od napošestčich môžete svoje mústvo přizeviť a od 18 hodín so potom dobu ľubie. Nezabúčte na předešnik a vyzotež nic na dobu náladu.
0: Zadkula.
2: Nic zabúč.
3: Bunželu večo.

0: Ricci. A tolla kneži mi smutsnimi politikariami vujna, hida, zvada, rozkora a nepřezjednosť. Nebych runje, či nam s přikvadom byť dovili. Pravu, mesobnu lubošť a spravnošť pozdaču neznaja. Bo na stola všech lubuje. Kuždy človek, kiž dobro dári, převinje nuzu a zvobjes na moce. A tun, kiž lubuje, so všedne s Bohom ve modlitve zetkava. Čakujme so Bohu, so nás ve lubošti zjednoča. Nech tež všech mocných politikáriov na celém svieče pohonia, po Božím příkazu živi byč a vojny zakončič.
1: To by nabožné slovo slyšeli sme je od Veroniky Bulankovej z Pančic Kukova na roku Franskie Vikaria. A netko slyšíme skupinu Trojozink.

Michaela Melzer was so posbenje a dalege a kak je dale skotri serbski hudžbu tut eoginja. Na przykład solarska mi na Gran Canaria. Když Valborga Baudžic nám zaspěvá, je bose po kraju papuču. A tohle je Andrea Špitanková. Tuto avizo ještě viac srbských zpěvarů a zpěvarků slyším hač do 8. Najprve pak Harry A. Stylesa.

0: Znano se dopomniče, wo se bije dječi so s tym však rade rajka ja, a tak menovane kaleidoskop. Kaleidoskop, tu nie usto kuskaj šteki daloko vid, abo teleskop natvarjene, jenož so nemožes přez njun direktnje vidžeč, ale když přez njun dosvice ladaš, da nastavaja njim přez pisane kamuški votnucka teke riane so frinkolace motive. Svojo kaleidoskop pak so tež užíva, moriec jako obraz abo synonym k něčemu, štož skiči přístup z viacorých perspektívov. Tak je to tež pola projekta studia Lucia s mienom Serbský kaleidoskop. Klemens Schmidt informuje.
1: Tum pozadk našeho vulkoprojekta Kaleidoskop je romančič takrec intervjuvač časovo svitku vo hých živinju, vo hých dopoznačach, vo hých doživinjach, samo hižo z časa druhej svetovej vojny žila.
2: Tak Michał Cysz nawoda studia Lucia, kiedy projekt Romadzie z Bożenu Braumanowej nawieduje. Serbski kaleidoskop wysyci, to ma być morec digitalna zbierka najszalakorysich mienieniu, perspektivu a posudku k serbskim temam a stawiznam Serbu. Za najwierci projekt studia Lucia wiedu cio ludzio hiżo nekotrelita interviewy z czasowymi świadkami, kiedy so z kamerą natocza. Za Michała Cyża, wozamena to.
1: Dziwo bez końca. Svitku máme přeco došť. Máme takrec našich kandidátov, ktoré si by přijeme. Zväčša sú to tiež, ja mám prajem, funkcionárojo, aktérojo a tiež, ja bych rekl, VIP Serbia ze snedešo politického časa alebo tieže šúskeje scény.
2: Interviewe za Kaleidoskop sú na internetovej strane studia Lucia Wozewiene, miest druhým hižo s Fridu Pičulene, Jakubom Rankačkom, Geratom Vaudu, abo tež s nedešim bučarjom Erwinom Hanušom, kýž rozpravia vo svojem sobudžele za Stasi.
3: Dzień sa vede Lucik trošku kšivie, ešte nám neľadaja, dokež som byl tak pomienovaný IM. Nie som byl IM, ale GM.
2: Wotmys projekta je konzervirovač podavizne mysle a hodnočenia časových svědků. Viedžo, za sú one drie subjektívne a zdieľa hinejšie hač džencnejší historický konsens. Tyž so zubiace serbské dialekty, kajž z narenčích končinov, so tu archivuja. Štož pak byl formátej tyvo, je kritické redakcionálne zariadovanie. Uprajenia vostanú dotal nekomentované, hač sú pravé abo opak. Une tak faluje dotal jasne smier, idea, začo a čeho dla so témy z cíva vopreča. To přida tež Michał Cysz.
1: To, kajko smíra, že se to vůjíč, takže mu po například tisto tematice v občaníše filmy navrčeč, to ještě je úplně žitko ve vůjíču. Náš největší strach je, že se nám ty svědky zubia, da to je někdy fokus na natočení a romadžení tutoch cůch zvukov.
2: Je vidět, že se projekt ještě natvarí a dávno nie je odzamkněné. Dotal je to skvěle písané, zdobom nepřevidné zamezory dopomněnkou časových svědků. Taka ešte Marie Macaline je z Rubečic z leta 2025.
4: Môj muž musíme 650 let romadži ženiene a on to nejo nauknúť un serbsčinu a so šet snívov, když je on k nám do svojbušišu, že je so šo serbsce rýčavo. A když je so môj prejný pránuč k narodžu, da je môj muž prajú od prejního dňa Maria, když ty se s tým serbsce rýčič. A to som ja nedom činiva, šesto je so tiež podľa nás v domie, v svojbe, tá serbskosť tak zadomíva.
2: Serbský kaleidoskop, že netko namakáš tam tú abo tamnú paličku časových svetkov, o sebe zladuje na stavy ze Serbu. Zdobom pak tiež riane anekdóty abo smiešky.
0: Klemens Schmidt je rozpravial vo projekte studia Lucia nastajíč sečí archív časových svetkov. Až tu ešte netko čipne, podcast na tuto interviewe a ďalšie úryvky namakáče naše app NR Serbia a na našej internetovej strane. Bydek na vosom netko je.

0: Dubowe procesionowy pszadnik, fachowce praje mieso, butejś żydzenc, to je wuraz, z kotrymż laik wiele započeć nie może. Niemski wuraz, eichen procesionsspinner, z czym innych tydzieniach pak zawieszcze iżo raz wyszeli, ten co mianujcy tu chwilu pocuje niemski kytro sylnie rozmnoża. Što to dokładne je, to zmiana interpretować nie możesz, zo je za człowieka straszne, respektivnie niestrowe, tež nic. Tu je so Felix Cisch trošku nadrobnišo s tutim insektom zabiral a o tem z učarjom biologije na umjenku a ekspertu na polu insektov a mjetelčko s Konradom Lipičom porečal.
1: Aj poprom je to jedna nocna mjetel, kotraž je nenadpadna, taka širo bruna. To davete te dve družine našim koncunek mestem, tun dubove procesionove žičenč a tun kojnove. A tun kojnove tun je ku svetliši, a ma na prudnih šidvah svetlo paski, tak also smuški.
2: Klinči za njevinuati mjetelčku, kotraž celé jednorje jenož povědce pjalchota. Jako mjetelčka samo na sebi je žičenc tež njevinuati, problém leží stádiu do toho.
1: Oni mají jako husajnce kosmičky na sebi a tepoprom samo na sebi nesu to strašně, ale dávají tam městnými vůlkými kosmičkami ještě menšie, kotro jsou také žahace kosmičky, kotro může pon na koži také vůražky učinč, abo zahorené kože, abo tež dýchanských pučov jené zahorené. A ten nejhorší, što ještě znáte, što jsem já také čítal, je, co možné zavěrčené vůve také nastanč, ale zase jenom celé jenom věrčí.
2: Tak rec silne a zdžela tež strašne alergijske reakcie. Husajnce sú potajkým tun vulký problém a postaraja so tu kvílu botach samo o to, zo so cive votriesky za čomikovanie zaurea. Runie netko času mies meju a juliom sú one aktívne, tak Konrad Lipič dále.
1: A te kajších mena praja, also te dubové vope na žeru a te kojnové sú na tých jeličkách o tých kojnov aktívne a tam žeru a v tom času sú one pon tež strašné.
2: Za to netraš, so ich ani dotknič, drude dosaha zadochač, šako so muličke vusky ve viece rozpřestrivaja. Što po takým činiš, duš na dubie abo kojnách tajke husajnce vuladaš?
1: Najlepšie je odstavk ďalšieč a vôbec tu ten štom majedla, alebo kde sú to jacro štome, potom sú vôbočiť a pšizevič pola strôtneho alebo lesného zariada, tak rec.
2: Oni potom rozsúdža hač a kak husajnce odstronič. Metóde za to sú kytro rozdielne a odvisné od viacorých faktorov, trude zostanie pak tež za človeka, prostšie je nojš odstavk ďalšieč.
0: A když lesu alebo parku přichodne dňach, po takým procesion kosmate husajncu našto mňa uladače, potom ďaš šovodstok. Felix Cisch je porečal s Konradom Lipičom vo dubových a kojnových procesionových pšadnikách, respektívne žičencach.

0: Slovenije.
1: Andrea Špitanková spieva dobera kajž povias a pše viele dobere do vopačných osobo maja nážel nekoci ľudžo, ale viac o tým poveda Nicko Blanka.
2: Polícia z Gili.
3: Hej, vo späť bu nechto vopo v obšudniku tunkrut 47-letný muž. Nedaloko budešina von investovaše viace hač 2000 euro do pozdaču lukratívneho kšefta. Nebe tole račo činju, šitke jau fengi su netko fuk. Policia nemože dočinič, pretem varnovač se do tajkých a podobných paslo zalist. Na autodroze a 4 je čera po polnoci pola Niederseifersdorfa 6. postaletne se svojim autom z drohy z jo pošim zdaču dokež bi se skrutka vusno. Na zbožo pak nije so pšitem nichtun zranio vec na škoda vučini 7000 euro. A nešto kilometru dale na tamnim boku autodrohy na smedrežane je 27-letne přejara nalivo na nekajki předmet zjev, na čož jemu predna vobruč prasne, tež vone šofer meješe zbožo, tež jemu nebe so ničo stalo, vecna škoda relativne snad na 100 euro. Knez božu dojenže štvrtk večer kamencu, tam převidža 40-letna 74-letna mopedista, kýž by předje zbomil, žona prasne se svojim autom do něho, muža doběchu češko zraneného do koruny dojezd švic na škoda 10-10 euro.
1: Tak daleko po takým zdělenky policie, nekotře pokyvy za tutun konce dženia mám nudom za vás, potom za je Joe Cocker dospěval.

Živinjen je čaka a tež techniske vůvičenic. Moka i slyšiš nimale šedně zase, nekajke novostky o nových úspěchách, nových rekordách a tak dále. A já jsem včera na Instagramě zase za mě další novostku vůladal KI robotoraj v Rince po takým, kotrajž přečuje sebi pjaščujetaj, respektivně by to měně pjaščovania, ale více skakania a kopania. Spočatně si myslach, že jedna se o KI video. Ale nie, opravdže v Číně, v Shenzhen, zanadžem to pravě, v upraju, je se opravdže boj dvěho robotorů převěd. Nevím, hač znajče film Real Steel, ale tak nekak to vůpada. Ještě dře je trošku nekoordinované, ale mal kusk stracha to činí. Kusk do směra, to mi ne toto dže. KI a robotore po takým tež šport zmenějí. Ale v srbském kraju ještě tak daleko nie je. Nedoma Jan Reho, športové pokyve za vás. Dže sač menšinu, po vás mich je.

0: sobotu ráno na podževečích je sámskym rozvojstvu čas za dundaka, to ríka sobotu ráno peč minčinu do na podževečích je čas za pojistčové hesla Čenca z Blanku Funcenej.
1: Honja Vužica a Sardiniska požadate so zromadne jako stejšči tak menovaného Einsteinovho teleskopa. Mestče Nuoro na Sardiniskej so zamujči kooperacijske dojednanje podpisali. Z vulkimaj podzemskimaj detektoromaj v Honja Vužice a na Sardiniskej chceža vedomostnice lepehač dotal gravitacijske žome mirič a tak viacevo nastaču a vuviču univerzuma zonič. Džes europski sledžo Vulko-projekt doskončne tvari rozsudža kletu. Nedom dve pohanske šuli budeši nedostanete romadže nimale po miliona euro spichovanskih penesa investicije. Pohansko-šulski centrum za zelživenje a domjacnost s minimale 310 euro za nakup novoho vortovanja, kajž tež za tvarske napravu uživač. Za zanirovanje ciche a instalaciju fotovoltaiku je připravo dostane poha Bohansko-Schulski Zentrum za hospodarstvo a techniku sprivene mieste niedze 125 euro. Rieki a riečki Horní Vúžice sú aktuálne dosť derepelnené, pšičina za to je dešť minených dňu. Kajž zdžili Sakske krajne Zentrum za vulku vodu v obkečbu jazjav nihuky vode, aktuálne vo sebe ve väčších riekach Sakske, kajž ve Vobju a Nysse. Spichovanske towarstwo cudzoweho komputerowego muzeja w Ojerecach zladuje pone nadzieje do přichoda. Čera je towarstwo rozmów z tak ze anonymnym, možnym penezedawarium wedło. Potem bie čwon spichovanske towarstwo Wolfgang Kunde optimistiski, dokiż su se po jeho słowach dalsze kroki doryčili, a to zromadnie ze spředsedstwom cudzowej założby a jeho radu, mieszczanskeje rady, trebne přichodne kroki zmistrować chceža, kotre to sú, nie je jasné. Na svetovom hudžbnom vubidžovaniu VMC nižozemské mestče Kerkrade vopčila so tutom konstidenia tiež tři skupiny ze Sakskie. Sú to hercovský ča z Oberlichtenaua, hercovský ča z Radeberga a fanfárové orkestr z Vojerec.
0: Serbský rozvoz. Tak daleko po takým povestčové hesla a za tři menšiny, že s dundakom do Prozninského Liva.
2: Kraje byš či rade, tak želni šitko je.

0: nábožné slovo.
1: Magenca Veronika Bulanková z Banšíc-Kukova.
2: Dobré ranje, ľubipší poslucharjo. Vo ľubošči a přezjednošči mez ľudami po celom svete so veľa reči. A tola kneži mez mocnými politikariami vojna, hida, zvada, rozkora a nepřezjednošť. Nebychu rúnie, či nám s příkladom byť doveli. Pravu, mesobnú ľubošť a správnošť pozdaču neznaja. Bo na stola všech ľubuje. Kúždy človek, kýž dobro dári, převinie núzu a zvobies na moce. A tuň, kýž ľubuje, so všedne s Bohom ve modlitve zetkava. Čakujme so Bohu, so nás ve ľubošti zjednoča. Nech tež všech mocných politikáriov na celom svete pohonia, po Božím příkazu živi byč a vojny zakončič.
1: To by je Veronika Bulanková s nábožným slovom na roku farské vikárie. S tým je 4 menšiny do 9.

0: Znano so dopomniče, vosebie dječi so s tym však rady rajkaja na tak mienowany kaleidoskop. Kaleidoskop tu nie rusto, kuskajš taki dalokovit, abo teleskop natvarjene, jenož so nie môžeš přez njun direktne widzieć. Ale gdyż přez njun dosvěce ladaš, da nastavaja nim přez pisane kamušky, wotnucka, dekeriane, so frinkolace motive. Słowo kaleidoskop pak so tež užíva, moriec jako obraz abo synonym k niečemu, što jež skiči přístup z viacoroch perspektívou. Tak je to tež pola projekta Studia Lucia s mienom Serbský kaleidoskop. Clemens Schmidt informuje.
1: Tum pozadk našeho vulkoprojekta Kaleidoskop je romančič takrec intervjuvač časovo svitku v ohih živinju, v ohih dopoznačach, v ohih doživinjach, samo hižos časa druge svitvoj vojne žela.
2: Tak Michal Cisch navoda Studia Lucia, kiš projekt romače z Boženu Braumanovej navjeduje. Serbský kaleidoskop v Siči, to ma bič morec digitalna zbirka najšalakorejších menjenju, perspektivov a posudkov k serbským temam a staviznam Serbov. Za najväčší projekt Studia Lucia vedu cio ľudžo hižo nekotre leta interviewy s časovými svědkami, kiž so s kamerou natoča. Za Michała Cyža, vozame na to.
1: Dživo bez konca. Svědku máme přeco došť. Máme takec našich kandidátov, ktoré si by přijeme. Zväčša sú to tiež, ja mám prajem, funkcionárojo, aktérojo a tiež ja bych řekl VIP Serbia ze snědyšho politického časa, aber diese šuskije scény.
2: Interviewe za Kaleidoskop sú na internetovej stronie Studia Lucia vozevene, mien s druhým hižos Fridu Pičulene, Jakubom Rankačkom, Geratom Vaudu, aber tiež s nědyším bučarjom Ervinom Hanušom, kýž rozpravia vo svojem sobudžele za Stasi.
3: Dženso, vile ľudí trošku kšivie hišče nam nie hľadaja, dokýž som byl tak pomienované IM. Nie som byl IM, ale GM.
2: Wotmys projekta je konzervirovač podavizne mysle a hodnočenia časových svědkov. Viedžo, za sú one dre subjektívne a zdieľa hinejšie hač džencnejší historický konsens. Tiež so zubiace serbské dialekty, kajž z narenčích končinov, sa tu archívuja. Što už pak byl formáte tyvo, je kritické redakcionálne zariadovanie. Uprajenia vostanú dotal nekomentované, ať sú pravé abo opak. Oni tak faluje dotal jasný smier, idea, za čo a čo odlá sa téme z celá vopreča. To přidá tiež Michal Cyš.
1: To, kajko smíra, že sa to vujíč, takže mu po napríklad z toho tematice v občaníše filmy navrčiť, to ešte je úplne žitko ve vujíču. Náš najväčší strach je, zase nám tie svitky zúbia, da to nikad fokus na natočeniu a romadžiniu tutoch coch zvukov.
2: Je vidieť, za so projekt hište nadparí a dávno nie je odzamknené. Dotal je to skere písané, zdobom nepřevidné zamezory dopomnenkov časových svietkov. Taká ešte Marie Macaline je z Rubečic z leta 2025.
4: Môj muž musíme 650 let romadži ženien a on to nejo nauknúť un serbsčinu a so šet snívov, když je on k nám do svojbu šišu, že je so šo serbsce rečovo. A když je so môj prejný pránuč k narodžu, da je môj muž prajú od prejního dňa Maria, když ste se s tým serbsce rečič. A to som ja nedom činila, šesto je so tiež podľa nás v domie, v svojbe, tá serbskosť tak zadomíva.
2: Serbský kaleidoskop, že netko namakáš tam tú abo tamnú páličku časových svietkov, vo sebe zladujú na stavy ze Serbu. S dobom pak tiež riane anekdóty abo smiešky.
0: Clemens Schmidt je rozprávial vo projekte Studia Lucia nastajíč v Sči archív časových svědkov. A štúšie netko čipne, odkaz na túto interviewe a ďalšie úryzky namakače naše app MDR Serbia a na našej strane v internete.

0: Zadkula.
1: Hač kepi, čapka abo cylinder. Bunželu radvorju verči so na Beachtouri Radia Zadkule šitko voku od tvojeho najrenšeho kvopuka. Od napošestčich môžete svoje mústvo přizevič a od 18 hodín so potom dobu ľubie. Nezabúčte na předešnik a vyzotiš nic na dobu náladu.
0: Zadkula.
2: Nic zabič.
3: Bunželu večo.

0: Leto, zweites Satz, schicht Advatsitschi. Was er bietet Leto, Sachski, Rika, Tacheles, Leto, Jidowskie, Kulture. Jedenki so i Jolie Jessatki, za Jido Sasadjuje, je Orthopäder Naumenko, Hans Eberhard Kaulfürst. Und je Sobo-Initiator, kuisch do letnie Modlitwe, za Zemreter Jido Budeschinje, na Tudeschim Jidowskim Kirchowie, Kadisch so Modlitwa mienuje. Kak je k tomu dojšwo, k tomu njedav noch jekne.
1: Mój luby buddhijski przyjaciel, niedy przedseda Dreżdżanskiej Żydowskiej osady Roman König, kiedy 2005 zemrił, był na nasze praszenie, jak mogli my buddhijskim mortwym Żydom na dostojne właśnie opomnić, odmówił, modlić się so na kirchowie za nich. Na tym kirchowie, na którym był so za czas NDR, oporam NS-režima opominalo bez toho, že bychu při tým Židov ani opominali, ani ich menovali. Tuž modli so z leta 1990 sem každú prýňu nedelu v septembru skupina křesťanov Kadiš za tam porebaných zastupujú tých, kociž to činič nemôža, dokelž bych uzemrili v kacetách nemských nácií.
0: Hans Eberhard Kaulfürst má viezo dále zvýsky k přečelám Izraelu a so derie uznaje napríklad za židovskými svedženiemi, što sú napríklad Sukkot, Chanukah abo Rosh Hana a za čo treba so mezuza, to a viac nám rozložuje juce připoňu našim nižšonišim usevaniu. Nedom je 10 minčinu do 10.

0: Smetana!
1: Že ta je, ta bita smetana, to tež neviem, ale tu je na kýže pat nabožné slovo.
2: Nabožné slovo.
1: Dženca z Veroniku Gulankovej z Pančic-Kukova.
3: Dobre ranje, ľubipší posluchario. Vo ľubošči a přezjednošči mier s ľudami po celom svete so veľa reči. A tola kneži mier s mocnými politikariami vujna, hida, zvada, rozkora a nepřezjednošť. Nebychu rúnie, či nám s přikvadom byť doveli. Pravu, miesobnú ľubošť a správnošť pozdaču neznaja. Bo na stole všech ľubuje. Kúždy človek, kýž dobro dári, převinie núzu a zvorbies na moce. A tuň, kýž ľubuje, so všedne s Bohom ve modlitve zetkava. Čakujme so Bohu, so nás ve ľubošti zjednoča. Nech tež všech mocných politikáriov na celom svete pohonia, po Božím příkazu živi byč a vojny zakončič.
1: Nabožné slovo sme dženca slyšeli od Veroniky Bulankovej z Pančic-Kukova na dávku franskej vikárie.